de hry. Hry, hry, hry, hry, hry, hry, hry. Všech hry, klid střižen gráf, kik škriňu. Ja, tady jsem. Jevme na, moriže loko, melodíke.